0: Pojca lječnih proznin je takrat snimale nimamo špreč, a znano započejo za vas runje dženca, abo punželu potom dole za vas, ka to vupada poprom pola tebe, Mateo.
1: Ja so punželu nasmijo ju podam skončne.
0: Na vidiš, rene to je. Vezo, nic šice, maja dole, druze dobja, hoj. Přeco zaso, abo zaso žno, nadživo šest menšinu po šestčih, nek praj nam raz, kotre temi uđenca mame.
1: Hajtež, my srpskim rozvozu dobijeme přeco zaso nadživo, žanu lečnu přestavku ne znajeme, usvame daleko iže dženkaj zvučene, a tež naš srpski kežo, mivo svao preni, žanu lečnu přestavku nima, nespocnive je vun na dobro serbu popuču, dženca rano je zaso raz kvile namakao nam do študija pšinč, zobe nam važne nošče vozevil. Naših novosčah, respektivne povestčah, zoniče dženca v proznínskym koparskym kempie Real Madrid, kýže so čera Ralbicach zakončil, ale tež přinožku o tem za vás máme, kajke tam bie, a što sú dječi přes celý týždeň doživili, to je si Clemens Schmidt čera tam obladal, nimo to, kež kúžu sobotu má Jan Rehr za vás športové pokyvy, za 10 menšinu je prvý raz vyšiče, a na podževečich máme zaso dové úsovanie Dundaka, vun pobyna opäče ve vodových Henrichecach. Što je tam doživio, zoniče kažprajene na podževečich.
0: A tajko aj našu hudbu za vás hovie tež, máme tož. Dobranie a ešte raz, ľube vítajče.

0: Hej, prosho reo, da bierstei potakim David Piotr Kwiatkowski, a jeho partnerka ve tutem spewel polska spewaka Kaja. A netko je naredže Jan Reho, zobe nam rek, do kotro športu oho kunca so dženca takle podame.
1: NDR Sakska, serbski rozvoz, šport.
2: Die skopanske mustwa na wokresnych runinach so zaso šitke na nowu rajnu dobu przyjotuja. Nimo treningowych jednotków przewedu so tež przyjotowanske ry. Naročne testy zmieje dženca prynie kopanske mustwo športoveje jednotky Kruščice, gdyż nastupi w Kruščicach krajne ligisty z Biskupic. Dženca po południu pečich raje so potom w Ralbicach, tam wočakuje prynie mustwo sokova wokresneho ligista z Nesvačidła. Jutce při podňu jednačích je potom kopanská rezerva športové jednotky Kruščice na redže. Voda raje přečivo druhému mustvu s horou. Jutce po podňu cioch kopasov v Ralbicach ještě raz, potom šijedu hostčo z Lubuša. V malom voseku Nimsce Klein Hinchen nastupí jutce po podňu štyrioch prinje kopanské mustvo športové jednotky Nebelčice. Přijotovanskou rú doma v Nebelčicach zmeja Nebelčinio potom přichodný piatk večer na po sedmich přečivo rajnemu zjednočenstvu zelenobili halštru Linovc. Kečbu přivísnice vúžijských lodohokejových liškov jenož ište 6 dňov beží svobodná předajn trajner zastupných liščikov za DEL 2 sezonu 2026-2027, štož chce si svoje krúte miestno zavestčiť, doby tuž spiešne reagovať. Za nákup trajných kartkov stejte sledovací možnosti k dispozícii online přes ticketový shop alebo přes telefonovú hotline.

Srpske pazlice, sveča, tutun, kunst, džinja. Čenca popolnu štyrioch, vodme so tam kopolski turnier. A nešto svodne seda veža tež za sledne hube paralelne minuce poskyče ja tam wafle a kove a za džiči paslensku drohu. A večo vosmech potom budu reje za modoch a starych a juce nedželu smeja potom vod džesačich renče pivko z kapau horjane. Haj, vezo, vobed, kove, tekanc, a potom, popodňu, přizamknie so písané program mě s druhým ze serbským folklórnym ansamblom Vúdvo. A što ste hište v našej rozhlasovej protece? Nedom viac potom.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zatkule vieselime so na miestem hižo 7. staciu. Tutun kruč podame so k goreniam našeho mladinského vusovania, potekim direktne k Zatkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali Ariane Viečok zromadne doživili. Moto tutun raz – vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravie vúcichnovač. My so na vas veselime, vidíme so v Kruščicach, deleka při Modinským klubie.
0: Zatkula.
1: Zatkula. Nic zabit.

0: Nábožné slovo.
1: Čensnejšie slyšíte od Kornélie Kurjatovej z Vitince.
2: Dobré ranie. Vosom janželu mám dženca za tebe. Prinný janžel přinese tebe strovotu, s tým zbožonu a viesovú vútrobu. Druhý janžel če převodža tu, při všem, štež činíš na šednem dňu. Cečí janžel škytače, šo jedne, kajke sú to situácie. Štvrtý janžel priska ľubošť do vútroby, vúčeri hídu, zavišť, zvady a zvoby. Piatý janžel vúpruča veselo, spivči spiva, kdež junu češkojo. Šestý janžel je tebi po boku, kdež černioj te puče kročištu. Sedmý janžel šitkým strachom vobara, ak zrozumíňu dopomá. Vosmý janžel vopkova bez skončnosť, stej zaušo dobre zo môho rošť. To je riana vosmička, švarna, silna škytaka. Kdež šitkých vopkeč budeš ty, sam budeš janžel dževiate. Riane džin vám šitkým.
1: Praj Kornélia Kurjatová z Vitince v nadavku a zamovitosť či farské vikarie v Bančicach kukuje. 4 menšiny hišť a potom bude 7.

0: Ale, ale, 7 hodin druhečie. V našich pojšach še to znano predehižo svišeli, jeli zo nic, prozninský koporský kemp Real Madrid je so čera Ralbicach zakončil. Kajke tam bie, až to sú dječi, přes co týdžin tam doživili, to je si Clemens Schmidtras vobladal.
1: Spanijský duch v Delanach. Svietoznáte koporský klub Real Madrid na vopäče v Ralbicach. Šport veselo a rý. Když pak hymna kráľovských zaklinčí, maja sa šice nastupič, tak tiež včera pri pódňu, pri uodnočeniu dopodnejších zvučovaniu. Kajž bieve morio to upada, rynky malých vôjčkov a šice perachojo v sniebivých trikovách a kolovách. Stodiečí z celého regiona je sa vopčelivo převážne serbské. Na ušich ich drastach svieči sa emblém kráľovských, Bionisch nikotzi tisch druhe koparske idole meli, aber samo pschivisnitze konkurrenze, Madrileno billi.
2: Messi ja mi idol. Ronaldo. Messi. Hal muss nur die Fan aus Real Madrid.
3: Es ist ein Barcelona-Fan, alter Degutchen Real, das ist ein Job.
2: Es ist ein Bulle Real, hat Barcelona.
1: Zum Training ja, über Camp, nawe du ein Nimski Trainer. Druse nasu chuarias zu Spanichenio. Samo nidischi koparski Profi, gishihija Champions League rau, mies druim za Atletico Madrid, tu s djecimi zvučuje. Je to 55-letne Serbičan Jovan Stanković.
4: Aj, som tu ako coach aktívny. Miestom budú na Majorce. Dživam tam za koparské tovarstvo na akademii a pripodľa som na tutoch koparských kempach posvedče popuču.
5: Campus Real Madrid e futbol.
1: Tež v Ralbicach je to, aber tamného talentovaného koparia Wapkeč bolo.
5: Yes, yes, it's very nice.
4: Hej, na každý pad. Nímska je však vôľký kraj a vo všech našich koparských kempach vôľadáme všetko zásoraz vôľké talente.
5: Germany is a big country and all camps good talents.
1: Na 300 euro je 5 dňovský kemp na Dječo Pláčiu. Je das so zilber Wudaniwa?
6: Hoi, Puppom, schön. Also, hier in Hülle nur ein Auge, ne? Hat er einfach Spaschin, nur Ludi sitzen hat, nur Trainer sitzen hat, hat er Spaschin.
1: Ist das so, Neki, warum ne Bulle Lubi und hat den Kopf aus dem Camp, jo?
2: So, der Trainer, was Daliko hat Joshin, du. So, Mubonti, der zu Trikots hat er keine mehr.
7: Wille in Auge, ne? Da übersteiger, da geht. Da muss ich in den Gusiatze Sport hat, Chini.
1: Ah, Stopproja Starschi, Boboku, Reinischa, Setkam, Modu Matsch.
8: Ja, sind wir in Saprini raus, du hast jetzt mal so gehen, wo bleibt am, misser da die Jahre, du bist im Stadion mit der Gitschi zu Zocha, Saberan, niemals eine Wulke Pschestocki, die schon, wo kostet ja nö, das schon Chinch, ha, wo braucht der Neischellakorische Witze, du trainu ja.
1: 10 Euro, da der gekämmt, der Kitterwelle Bennis, wie hast du da wieder nicht mehr?
8: Na gut, ich bat, der Scheine der Gottro Camper in den Bus wird der Schätze nicht auf Watschi, wenn ich Lust habe, du wubbet, wenn ich meine, du Borre nicht Trainer hol, hi. Adraste wieso so dit du musst da ja bitte nur bleschu.
1: Koparski Camp Real Madrid, Ulkito Brimbori a Marketing über Spektakel, was se besa Gici. Pina Ukli pak su moji kopariotisch nesto, tak Fazit Gici. A Bönisch, da jenoisch, im na Kralos gich bewa.
0: Clemens Schmidt je rozprawiał, a kajsme hižo pojštach zvyšeli jednačletne Phil Walter z Vaska, počera Ralbicach jako najlepší kopa prozninského kempa vůznamenene a smysl brzo podač do Madrida.

Alpak s tandemom po holi, abo kiba s kajakom po nysy. Wupoštič môžete si dajky napríklad ve Baršču, tam vás tež direktne k nysy dojzu a nuc púšča do reky a potom padlujete dále. Hač do Gubina, na Poľskym boku môžete tež raz von, si miesto vobladač a nešto korčmi direktne při nysy pojesť a potom dže dále. Medla hač do Radstofa, tam džeš vodra a nysa roma, dže bežite. Ja sem to hižo raz testovala před nešto letami a ja môžu vám rec, to druje napínace, ale tež pšelšorenie, 7 hodin 16.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobar ranje. Załožba za srpski ľud viedže projekt k sotoveniu tradicionálnych, žiđanych damastových platov za evangelskú drastu Vojerovského regiona dále. Kajž załožba svojim aktuálnym vokolníku včera písa, je firma Seidenweberaj Eške z Krmečova dalšie platy sotoviva. Po skýtke je o 6 barbných a mustrových kombináciu bohači. Leče 2022 sú tkane platy za Vojerovskú drastu prvý raz srpskej kultúrnej informácii a online-novom šopie Ski poskyčili. Te sú mieste mu předate. Lidový region Hornio-Užijské haty a hola přeostají komunám svoje 9. namovie znova 0,5 milióna eur z pichvanských peniazov. Včera je tovarstvo UHTL k tomu svoju namovu so s konkrétnymi předovzáčmi požadač štartovalo. Podpieru dostač môža projekt k polepšeniu živinskej kvality, napríklad zdržanie tradicionálneho remesla, projekt za turizm, napríklad ujívanie poskytkov za turizm na kraju a tiež projekty za polepšenie obsveta, kajž renaturirovanie rekov alebo škýt pôdy pred eróziou. Jednače letný Phil Walter z Váska bude včera v Ralbicách ako najlepší kopar prozdninského kempa Real Madrid uznamenený. Vieš je to zdobom meršk a zakončenie 5-dňovského prozdninského poskytka. S tým pojedže srbský kopar Budese Budešin Phil Walter do Madrida na 8. konc týdženia s ďalším tréningom a sme tam tiež tovarstvo zeznač. Na 100 dječí z toho regiona je sa na koparskom kempie občelivo. Vieš je to najväčší kemp tovarstva Real Madrid ve úkone Nímskej. Ponovenie jezdneje na autodroze A4 mies Ohonom a Svoniborščú leží deria časovom pláne. Kajž autodrohova GmbH na naprašovanie zdžili, bu prvnej tvarskej fáze od spočatka apríla džil hornieje voršto ufrezované a nová vošta zatvarená. Tuta dživa sa netko konc týdženia zakonča. Potom sa druhá pojica jezdneje ponoví. Tole má džok dobra trač. Miestom obkat na dvemaj čaromaj kujždem smerie dále pobenie. Tu chvíľu ste přijest a odjest Borchovie na smer Režane Zaurené. Mone máte so přichodný piatk za sobotu rieč. Tutom konc týdženia zájí sa delný v Užice sezona Kokotu. Štart je dženca Turieju a Barbuku. Tam je možina hižo vience viva a rota vúpešiva. Turieju zmeja po dotálnych přijotách 10 žicharjov a 19 holcov sábskej drasče, što ište tu išto viace hač loni. Holce vúbiedžuja sa znova ve voženiu žabu. Miestom jace prave zvieratá nevoža, žaby přitom přera čerpia. Kak pak tole dokvarne upada, što miesto toho na karach budže, to má byť překvapenka. A to bych o naše džensnejšie povesče, kýž namakače tiež na našej internetnej stronie alebo naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca smyče sa na svunčný džin veselíč, jenojš nikotre mročele budú po nebiu popuču, hevak jenojš svunco a sucho pri temperatúrach ač do 28 stopňu. Juce podobne čopvo a to runia sucho, ale juce prevahuja mročele.
2: Ani nekajke mobilne vyskač, kež je policia niedže natvariva, ani nekajke hačenia našim koncu. Tož přejmoj do pojezbu 4 po napo 8.
0: Serbski rozvoz.

0: Das ist Frank Wessela, saß Bioha. Du hast eine Schnüdom, aber Marsch, Nüdom. Dobro Nalado, aber Dobro Launo, Gelsaprei. Mit Sapskim Rosso, Schak, Litschno, Pschestauko, Netschinime, Wusswame, Schädne, Dale, die Schnasch, Sapski, Kejom, Miwoswau, Prini, Janu Litschno, Pschestauko, Nima, Nesprutz, Mive, je Wunder, Dobro, Sarbo, Popucho. Cimbole, so veselime, so je Jensa Rano Sassara, Squile Namakal, Knam do Studia Pschinch, so be nam Vajne Noos, Cevoseviu, durch Proscho Jara, Vascha Kejonska Majestost.
1: Dobre ranje, lube Serbuk, ja lube Serbia. Misje vaše hokejora za naš ljud a kraj, šak so husto skere tajne. Ali tunkroč praju to cele zjavnje? Vyšak vješče, zo za najväčší serbski projekt zajšvih let džesatko prytku a zade peneze faluja. Za serbski forum vierde budišinje při lauskich rebiach. A při našim mjesačnym pokorovym kolje s direktorom zavožby a předsedu domovine staj som je prašavoj, hač nemůžu pomač. S kežovskými počahami do cívého sveta, abo znajmenša z dobrej ideju. Muladač, sem prajo. Moja prinja ideja bie, so Jensa Špana voprašeč, hač necha za 10 miliónov euro serbske jutru nejeka kupič. Jutru nejeka môžeš přeco trebač a 10 miliónov šak bežnú pomalo, so nedrbia při novotvárie žane převúľke kompromise činš. Ale Špán, tun má runie hinajše starostče, špatný timing. Ale nedávno na vopiče pola NATO sem skrotka s prezidentom Trumpom porečal. Vun by nám dal 20 miliónov přidatne za fórum viede. Jeli bude tam extra vodžil vo texaskych Serbach v novým serbským muzeju. To je okej, abo? Dere sem to menujce nikšno tak vúčiniu. A prošu vo vodače, je ište dalše vúminenie, bez kotrohož tun díl nebych dostal. Vodžil vo texaskych Serbach bude v rúmnosti, kýž reka Donald J. Trump Hall. To pak je docela dobrá idea. Snač cetej štun abo tamne Serb svoje mieno v zvotých písmikách v novým serbským fórumie viede vidieč? Nedrbí však nedom 20 miliónov byč, založba je zavesčo votevrená za poskytky. Vodajče, ale ja drbiu netko dále, polieču připoňu do Šanghaja. Tam ponže vo nový projekt robotere jako vúčario za serbské šule. Jeli ceče zoma jeden z tých vaše miezvočo, môžeme vo tým rade rečeč. Nek pak přeju vám najprv raz, reálne konstiteňa, váš serbský kežo mimo svoj prení.

Hanitko ve dovolum času prozinach dreso nekoci dolaračo na vukot abo na sever bodaja dišli do horcich krajo na juhu abo juho zapodže Europe, džiš so šedne na dušto blakach zemja pali, surove to inferno džiš dole vidžiš. Jeden z vucha je mi fota ze Slakanua posval, to je nekak 60 kilometrov severne Bordeauxa při Atlantiku. Tam so opravdu tute vohine vidžeč, kiš tam boli južne horia, to je opravdu zlie, a tež vone svuchat un ma šitko tak spriotovane, za može ve 100 sekundach ze svojbu do auta zaliesč a čekneč.

0: Sedamodin, jena postaje. Jürgen Klopp je po tejki metko oficialne nowe zwiazko trener nemsko narodno mustva muži. Matejo, ty se si čarošu nujnarsku konferencu obledal, kajk ja maš ty začiš?
1: No a ja by rek sprenja, tobi Klopp, kajš jo znajeme, hulce zminil jo, čas pola Red Bull nie. Jedne zvone ruprajno čera, un chce zaso narodne mustvo, za kotre šlužo rade televizor zasvieča. S napřečunem pressingom zmuži ty kopajncu, tež předovšem přes kšidle, a tež s novými mjezvočemi kadria, s kotrem iš dotal nichtu njeliči. Un vúzbjene, a ja cituju, nječinu to za mne, ale za vás. Vo vosebje velikéžnosť čepak postará sa so tamne uprajne. Kritika na svojim džele je dosponje poriadku, vosobinské nadbyhy předovšem přečivo svojej svojbe un netoleriruje. Jeli k tomu dojnže, un svoj job knuze tež pies od namakania zaso čísne. Hunie na to vala so netko tež mezinárodne noviny, jenžeské je rieč vo ultimátumie nedom na prinnym dňu. BBC so praša, hač môže so klop vopravdže s koparským mesiasom nemské je stač. Francuska L'Équipe rieči vo hoborským tvarnišču, s kotrem ždobí klop vujnš. Španíska Marsa pono tomu vo Wilkie Nagy na nové prestíž za DFB. Hoj, očakovania sú po takým hižo doprenejare hoborské. Klop sam praj vun ma Wilkie lošt na vršk svojho povanského živenia.
0: Tak daleko po takým začišče Mateja vo predstajeniu Jürgena Kloppa čara prine začišče o tom, do kotro smiera mô z nemský kopencu dále hič. To vidíme potom tež vo sebe 24. septembra, kdež raje ve nemská přečivo nižozemské, tak voko. Utrome džak, Matejo.

0: jak je.
1: Dopojem, če so nekoci, da zavešte netko činja, tež ja bych tedy podla jako přeprosichu na roku bajku vůčlany pěto konstruje 10 let do Krusčic vůlky podok, když publikum dožijú a ľudí tam subu stornu. Hudba tedy, vo tuto je so live, postarala skupina Vůžica a jen z tých spivu svešime netko s Andriom Špitankom. Čas čeka. Trichy, 8 hodin 12.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Zjanom Rehorjom.
2: Deškopanske mustva na okresnych runinach so zaso šitke na novú rajnú dobu přijotuja. Nimo treningových jednotkov převedú so tež přijotovanske ry. Náročné testy zmeje dženca prinie kopanske mustvo športovej jednotky Kroščice, kdež nastupí v Kroščicach krajne ligisty z Biskupic. Dženca po podňu pečích raje so potom v Ralbicach, tam očakuje prinie mustvo Sokova okresného ligista z Nesvači 2. Jutce při podňu jednačích je potom kopanská rezerva športovej jednotky Kroščice na redže. Voda raje přečuje druhému mustvu s horou. Jutce po podňu cioch kopa so v Ralbicach ešte raz, potom šijedu hosťo z Lubuša. V malom voseku Nimsce Klein Hinchen nastupí jutce po podňu štyrioch prinie kopanské mustvo športovej jednotky Nebelčice. Přijotovanskú rú doma v Nebelčicach zmeja Nebelčinio potom přichodný piatk večer na pol sedmich přečuvo rajnemu zjednočenstvu zelenobili halštru Linovc. Kečbu přivísnice vúžijských lodohokejových liškov jenož ešte 6 dňov beží svobodná předajn trajner zastupných liščikov za DEL 2 sezonu 2026-2027, štož chce si svoje krúte miestno zavestčiť, doby tuž spiešne reagovať. Za nákup trajných kartkov stejte sledovací možnosti k dispozícii online přes ticketový shop alebo přes telefonovú hotline.

0: Netko poznach sme veľa popočú, ze znajme cudze kraje, znano tiež cudze rieče a vosebite jedže. Ve vodových Hendrichecach sú dzieči v skupinách jara kreatívni byli a týdženský nadok dostali, kotre to je, to přeradži nám kaja.
1: Du musst den Krei Sami umslied, den Männertag, den Mistertag, den Huberda, den Korol, den Hymnertag. Du musst halt Church, mir Pschätz Deutsch. Also Nasskrei, Riga Globolia.
0: Globolia, klingt exotisch. Hymnuser Krei, so Jitschi, so Boschan am Donatum Nasu, Charlie. A kak to tam biel, wie wurde auch Hendrich jetzt auch sonnitsche Napove, Dundaku.

0: Sama opasnenu kartu z prozinskoho leva, so vupšinis jahjana ideja.
1: Haj, nimo roma de drasto za vupokanje.
0: Ale zaujšče maja dječi juce, kde se domaj nauroča, kde sile vjale realnih dopomnenku ve váčoku.
1: A znano tu jednu abo druhu pšetčelku abo pšetčela viac.
0: Hedka pak von znamaj ľudia.
1: A dokaj?
0: No to je tu ešte los. V Bušecach mea džiatnate vúliki budeský jechanský turnier. Nedeci sta konita vočakuja. Za nás čeči mea tam jechane na ponia a rajkanské poskytky. Zastupači 4 euro. Čeči hač do 1 metra 40 při ľudamotnú nuc. Ja tiež.
1: Ja mám tiež nešto. V Mimočanskej skále při Krabatom kamenu sveča Vitaj festival. Čenca môžeč dám bo 12 picupec, rizbarič a bubnovač.
0: To super klinči. Na vesne svedženu v serbských bazicach vraja Čenca poponu v štyrioch kopaský turnier. Pipola, poskyča, wafle a kofi. A za dječi pasnickú trohu.
1: Prima, vás tu dvo nebude. Božeme, ahoj Hana, ahoj dječi.
0: Čau dječi.
2: Na Uopitsche, we wodu Hendrichetzach, Stundak kom, a zlüde umatschio we, a stuche Dundak an nitkos komgio, moge se ja ho kojdem schuli chasu sam wutschansch, pak z djitschatze horaja na nasche stronje internetche, pak s nasche app, MDR Serbia.

Hej, hat stress, og det svarne is dualom zabiraja. Zabiste, stort si ludzi je potekim s hostom ve naše serbske vůžice v obdělnice mezinárodného kurza za serbsku rič a kulturu a čipšindu z austrijske, české, polské, nemské, serbiske, svojakske, svojenske, Tajvana, Tadžikistana su ukrajinsko pokada a jedna v obdělnice pokada z USA. A ja dopomnju so ich šera deren na te prinjetajke kurze a na šelakich v obdělniku a na jednoho předovšim dokež von nam dysa dysišče mielki pustčele svinske stolice Helsinki, džiš skutkuje Eero Balk jako znate bohemista, autor a převožuva a vůbirne znaja svojanskich rečů, kajž su to honjoserbština, dylnjoserbština. Abo tež čeština, ukrajinština, ruština, svojenština, Eero Balko, postru vam a šitkim kociš nas na dalokim severu svuchaja a svišaja.

0: Hajme to srpskému rozhlasu žanú přestavku nečinime, však vusovame šedne dále. Tež náš srpský kežo Miłosław Prini žanú liečnú přestavku nima. Nesprocnive je von na dobro Serbu popuču. Čím bolje sa veselime, zo je dženca ráno zase razkvíle nám ako do studia přinč, zo by nám vážne nôsče vozivil. Tuž, prošu jara, vaša kežovská majestosť.
1: Dobre ranje, ľubi Serbuki a ľubi Serbia. Misie vašeho kežora za náš ľud a kraj však sú husto skere tajne. Ale tunkroč praju to celé zjavne. Vy však viesče, zo za najväčší serbský projekt zajšvihli česatku prytku a zade peneze faluja. Za serbský fórum viede budišine pri Lauských rebiach. A pri našim miesačným pokorovým kolie s direktorom založby a předsedu domoviny staj som je prášavoj, hač nemôžu pomáč. S kežovskými počahami do celého sveta, abo znajmenša z dobrej ideju. Muladač, sem prajú. Moja prvná idea bie, so Jenca Špána voprašeč, hač necha za 10 miliónov euro serbské jutrony jejka kupič. Jutrony jejka môžeš přeco trebač a 10 miliónov však bežno pomalo, so nedrbia pri novotvárie žane převujke kompromise činč. Ale Špán, tun má runie hinajše starostče, špatne timing. Ale nedávno na vopiče pola NATO sem skrotka s prezidentom Trumpom porečal. Von by nám dal 20 miliónov přidatne za fórum viede. Jeli bude tam extra vodžil vo texaských Serbách v novom serbským muzeu. To je ok, abo? Dere sem to menujce nikšno tak vúčinil. A prošu vo vodače, je ešte ďalšie vúminenie, bez ktorohož tun díl nebych dostal. Vodžil vo texaských Serbách bude v rúmnosti, kýž reka Donald J. Trump Hall. To pak je docela dobrá idea. Snač chceteš tun abo tamne Serb svoje meno v zvotých písmikách v novom serbským fórume viede vidieč? Nedrbí však nedom 20 miliónov byč, založba je zavesčo votorená za poskytky. Vodajče, ale ja drbiu netko dále, polieču připoňu do Šanghaja. Tam ponže vo nový projekt robotere jako vúčario za serbské šule. Jeli ceče zoma jeden z tých vaše miezvočo, môžeme vo tým rade rečeč. Nekpak přeju vám najprv raz riane konstiženia, váš serbský kežo Miłosław Prini.
2: Ja mám ilúziu, za posmilku zuju.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beach volleyballovu túru Zadkule vieselime so na miestem hižo sedmu staciu. Tutun krut spodame so ke goreniam našeho modinského vusovania, potekim direktne ke Zadkuli do Kruščic, so bychme se tam zarali a reálne viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pustnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravje vúcichnovač. My so na vas veselime, vidíme so v Kruščicach deleka při modinským klubie.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Meet Savage.
1: Pončelo večo.

0: Lecho. Što je za vas lečo?
1: Lečo je za me svobodne čuć s svojimi přečelemi tak vylekaš možno činč, večere vonka spać, před nebjom a vesu buď.
0: Serbski rozvoz přeje vam svunčne

0: A netko je 5 menšinu dodžesačiš, a to je čas za Korneliu Kurjatu z Vitince.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje. Vosom janželu mam dženca za tebe. Prinni janžel přinese tebi strovotu, s tým zbožonu a vesovu vutrobu. Druhý janžel če převodža tu, přiju všem, štož činiš na šednem dňu. Cečí janžel škytače, šo jedne, kajke sú to situácie. Štvrtý janžel priska ľubošť do vutroby, vúčeri jídu, zavišť, zvady a zvoby. Piatý janžel vúpruča veselo, spiv či spiva, když junu češkojo. Šestý janžel je tebi po boku, když černioj te puče kročištu. Sedmý janžel šitkým strachom vobara, ak zrozumíňu dopoma. Vosmý janžel vopková bez skončnosť. Stej zaušo dobre zo môho rošť. To je riana vosmička, švarna, silna škytaka. Když šitkých vopkeč buješ ty, sam budeš janžel dževiate. Riane džin vám šitkým.
0: Praj Kornelia Kurjatova z Vitince, venadoko farskie vikarie ve Pančicach Kukove.